Karton na bolek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo čím si Calvin Klein. Tak zdá, že to není šťastie.

dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.